0: počasí.
1: Pekelné počasí nás čeká v našem regionu taky ve středu. Počítáme s jasnou a slunečnou oblohou a s nejvyššími denními teplotami mezi 35 a 39 stupni Celsia. Objevit by se měly taky bousky z tepla, které by měly doplnit ojediněle i nárazy větru kolem 80 km v hodině, kroupy a přívalové deště. Bousky by nás měly provázet taky čtvrtkem, kdy nás ale čeká mírné ochlazení ke 30 stupňům.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

0: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
1: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
2: Svatovavřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatovavřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
3: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
4: Nádvoříčko, první dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
5: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi. Skyrock.

0: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy.
1: Skyrock. Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u zpráv. Řidiče v Olomouci čeká v Křelovské ulici dopravní omezení. Kvůli stavbě na železničním přejezdu bude silnice 635 od 8. do 11. srpna uzavřena. Místo tedy budeme muset během těchto dní objet po značené objížďce.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Je čas využít nový depozitář. Vlastivědné muzeum v Olomouci stěhuje své archeologické sbírky do nového depozitáře na Wittgensteinově ulici. Během srpna tam přemístí 100 000 nálezů ze skladů v Chudobíně i z centra Olomouce. Jak píše ČTK, pracovníci muzea každý nález zkontrolují, znovu označí a uloží do moderních regálů. Nový depozitář Národního památkového ústavu otevřený v červnu stál 60 milionů korun a pojme téměř 17 000 beden z artefaktů. Kyslík ubývá potokům, řekám, rybníkům a dalším vodním plochám na Blanensku. Jak píše deník, vysoké teploty a dlouhé sucho snížily hladiny i kvalitu zdejší vody. Rybáři se tu obávají velkých úhynů ryb. Část chovných vod, které vysychaly, už raději s předstihem vylovily.
0: Sport.
2: Na nový ročník v hokejové první lize už se chystají Přerovští Zubři, pustí se do přípravných utkání, první přátelák hrají venku proti Frýdku Místku. Utkání je na programu tento čtvrtek od 17 hodin.
0: Počasí.
3: Pekelné počasí nás čeká v našem regionu taky ve středu. Počítáme s jasnou a slunečnou oblohou a s nejvyššími denními teplotami mezi 35 a 39 stupni Celsia. Objevit by se měly taky bouřky z tepla, které by měly doplnit ojediněle i nárazy větru kolem 80 km v hodině, kroupy a přívalové deště. Bouřky by nás měly provázet taky čtvrtkem, kdy nás ale čeká mírné ochlazení ke 30 stupňům.
4: Jsem John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 5. srpen na Skyroku.
2: I wanna be loved by you.
1: Poznali jste idol mužských srdcí minulého století, který nás opouští v roce 1962?
3: V pouhých 36 umřela Marilyn Monroe. Opravdovou legendu udělal z herečky právě předčasný skon. Život se stal předmětem zbožňování, smrt zdrojem spekulací a její osud nikdy nepřestal fascinovat.
4: Otce nikdy nepoznala, matka skončila v blázinci, dětství strávila v sirotčincích. Cestu do Hollywoodu ji otevřely odvážné fotografie. Když v roce 1953 pózovala pro první číslo Playboy, Boje byla už hvězdou první velikosti. Pak přišly její nejslavnější filmy. Páni mají radši blondýnky a někdo to rád horké.
1: V zámoří pokračujeme další dámou.
5: Největší symbol Spojených států, socha svobody, slaví narozeniny.
1: Základní kámen jejího podstavce pokládají Američané 5. srpna 1884.
5: Samotná 640-metrová dáma s paprskovitou čelenkou si na něj ale stoupla až skoro o 2 roky později, na podzim 1886. Autorem sochy je Frédéric August Bartholdy, kterému pomáhal i vyhlasný Gustav Eiffel.
1: 5. srpnem 2007 si připomeneme, že ne všude na světě má Big Beat na růžích ustláno. Například v Iránu je třeba na rokové vystoupení mít povolení ministerstva kultury. To chybělo festivalu Karaj Rock Concert, který skončil uvězněním 230 fanoušků a účinkujících. Nakonec ještě přání finskému čelistovi Eikovi Topinenovi. Je ročník 1975. Říkáte si čelista na Skyroku? Ale ano, vůdčí člen čelového uskupení Apokalyptika nás svými cover verzemi songů od Metallica na CD z roku 1996 Apokalyptika plays Metallica rozhodně přesvědčil, že i klasické nástroje za to umí pořádně vzít. Zítra opět putujeme dějinami.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
6: Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Hoba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Hoba Hanušovice. Více informací na hoba.cz.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
8: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
10: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
11: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
12: Už tam budem?
13: Nech toho!
12: Raději už tam budem?
13: Přestaň! Je mě vedro!
14: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
0: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, že naše rádio můžete poslouchat doma, v práci, za volantem nebo taky na letecké dovolené u moře. Ano, leteckým dovoleným se věnujeme v našem prázdninovém speciálu Pas anebo občanka. A které suvenýry nám mohou po návratu pokazit radost z dovolené? I to jsou témata, které teď probereme s Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Těšíme se na leteckou dovolenou. Otázka zní, kdy potřebujeme na letišti mít cestovní pas a kdy nám stačí jen obyčejná občanka.
2: Pokud cestujete v rámci Evropské unie, tak stačí občanský průkaz. Jakmile ale letíte mimo Evropskou unii nebo schengenský prostor, potřebujete už cestovní pas. Je důležité si tuto informaci ověřit už před cestou, protože každá destinace má svá pravidla. Velmi důležitá je platnost dokladů. Některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu, takže nestačí, že platí po dobu dovolené.
1: Každá dovolená jednou skončí. A potom nasedneme zpátky do letadla a letíme domů. A člověk by mohl mít potřebu si z té dovolené sebou něco vzít. Třeba mušle, korály, písek, kamínky, oblásky. Na co si dát pozor při návratu ze zahraničí? Co si raději do kufru nepřibalovat? Co může způsobit problémy?
2: Určitě je dobré myslet na to, co si ze své dovolené vezete zpět. Zejména potraviny, alkohol, tabák mají své různé omezení. Další věc, na kterou je potřeba si dát pozor, je přesně tak, jak říkáte, mušle, korály nebo výrobky z chráněných živočichů. Ne všechno, co si můžete koupit na dovolené, si můžete legálně přivést domů. Platí vždy to, že pokud si nejste jistí, je lepší si to předem ověřit.
1: No, nejenom, že bychom potom mohli mít problémy na letišti, ale také s letišní policií.
2: Přesně tak.
1: Děkujeme za další užitečné tipy. Přejeme šťastnou cestu všem dovolenkářům s Kateřinou Pustějovskou. Z letiště Ostrava dnes vysílá s námi. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto, výstava, která roste s vámi.
5: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku.

0: Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na Poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Skyrock. Olomoucko, Prostějovsko i Přerovsko.
8: Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte?

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Už tu máme pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Je středa 5. srpna. Vypršel termín pro podávání kandidátních listin pro blížící se říjnové volby do zastupitelstev měst a obcí. O počtu stran a hnutí, které se budou ucházet o hlasy voličů, má jasno i Olomouc. Posledně jich bylo 11, tentokrát se přihlásilo do voleb 12 uskupení.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Rekordní teploty na Moravě. Padl dokonce historický rekord. Včera rtuť teploměru na Moravě poprvé v historii překročila hranici 40 stupňů Celsia, a to hned na třech stanicích. Nejtepleji bylo na jižní Moravě ve Strážnici 40,9 stupně. Extrémní vedra zasáhla i Olomoucký kraj, kde nejvyšší teplotu naměřili ve Šternberku, a to 39,6 stupně Celsia. Absolutní historické rekordy zaznamenala řada stanic v celém regionu, kde tropické teploty trhaly dlouholetá maxima. V Přerově včera padl více než stoletý teplotní rekord, když tam meteorologové naměřili 39 stupňů. Rekordní hodnoty zaznamenala také Olomouc 38,8 a Prostějov 38,6 stupně Celsia ve stínu. Mění se pravidla pro obaly potravin. Nová pravidla Evropské unie o obalech v nich zakazují přítomnost takzvaných věčných chemikálií, které se v přírodě skoro nerozkládají. Jak píše deník, české firmy v této věci upozorňují na růst nákladů kvůli úpravě technologie. V dalších letech se očekává konec jednorázových plastových sáčků na potraviny.
0: Sport.
1: Do dalšího předkola fotbalové ligy mistrů si nakročila Sparta Praha. Porazila v úvodním utkání třetího předkola favorizovaný francouzský Lyon 2-1. Pražané prohrávali po vlastní brance, ale podařilo se jim stav otočit. Odveta se hraje za týden.
0: Počasí.
2: Rádio pro váš celý letní den už máte. Teď ještě zbývá vybrat místo, kam se půjdeme koupat. Najdete nové koupaliště nebo vsadíte na vaši oskoušenou klasiku? Víme, jak bude dnešní denní teploty stejně vysokou jako včera, 36 až 39. Jasno a nebo polojasno při zvětšené oblačnosti, místy přehaňky. Od zítřka se má ochlazovat, ve čtvrtek polojasno a nebo oblačno, 29 až 32. V pátek polojasno a 28 stupňů Celsia.
0: Doprava.
2: Blesková doprava z Olomouce, také z Otrokovicka nebo z D1 u Kojetína. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci připomínáme opravy na křižovatce Pražské a Edinburgovy ulice. Hotovo má být 10. září. Ranní policejní hlídky jsou na 34. kilometru D55 u Otrokovic. A porouchané vozidlo objíždíme na 251. kilometru D1 u Kojetína ve směru na Brno. Přejeme šťastnou cestu a spoustu krásných ranních výhledů.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Hvězdy ví. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, užijte si relax, pokud možno někde ve stínu. Býci, získáte sympatie nějaké výjimečné osoby. Blíženci, dopřejte si rušnější společenský život. Raci, bez obav se pustíte do úkolů, ať už minulých nebo současných. Lvi, potkáte člověka, se kterým vám bude hodně dobře. Pany, nad vámi je nebe bez mraků a jako bonus duha porozumění. Váhy, pokud jde o dovču, tak se hlavně držte původních plánů. Štíři, dneska klidně uspořádejte nějaké menší posezení. Střelci, s chladnou hlavou najdete řešení na cokoliv. Kozorozi, možná si radši dejte pauzu a naberte síly. Vodnáři, drobné hádky vám nemůžou pokazit náladu. A co my ryby, dokážeme naslouchat a pak bez rozpaků nabídneme i pomocnou ruku.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
6: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, Když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
8: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptico, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
9: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
10: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
9: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
11: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
12: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
13: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Letní servis na Skyroku.
1: Ahoj, dobrý den, v létě spolu jezdíme na tobogánech, fičíme vodními roudami v Olomouckém, Prostějovském i Vyškovském akvaparku. Ve Štenberském akvacentru tobogán je také na bazénu ve Svitavách anebo v Blansku. A my si tady s kolegy ve studiu říkáme a tipujeme. Jak je asi dlouhý ten úplně nejdelší tobogán na světě? Hledáme na internetu a našli jsme. Světový rekord drží Malajzie. Tamní tobogán The Longest měří neuvěřitelných 1111 metrů. To je jako kdybychom za sebe postavili 11 fotbalových hřišť. Na start nás vyveze lanovka, sedneme na nafukovací kruh a přes 3 minuty jedeme zatáčkami, tunely i tropickou džunglí. Tohle je super zajímavost na koupák. Zkuste se zeptat rodiny, hele, víte, kde je nejdelší tobogán na světě a jak dlouho se po něm jede? My jsme si teď na našem rádiu řekli, že je v Malajzii, jmenuje se The Longest, má 1111 metrů a jízda po něm trvá přes 3 minuty. Projeli byste se?
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
2: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
3: Pro šmejdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Baťy. Více na baťufregion.cz.
4: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
5: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
4: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
7: Proto ne.
6: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
7: Proto taky ne.
6: Tak proč?
7: Protože si nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
6: Ale koupil.
7: Fakt?
6: Fakt.
7: Oh, ty jsi nejlepší.
6: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtarie.cz.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
9: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
13: Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
14: Rokové hity hrajeme non-stop.
15: Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Je středa 5. srpna. Co nového okolo vody v Olomouci? Pravidelnou technologickou odstávkou prochází plavecký stadion v Olomouci. Během této doby je krytý bazén, včetně sauny, uzavřen. A znovu se otevře v pondělí 17. srpna. Letní areál plaveckého stadionu zůstává v provozu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Před očima se nám promění přerovská místní část Lísky. Radnice aktuálně hledá stavební firmu, která se postará o celou úpravu a zkvalitnění zdejšího veřejného prostoru.
2: V rámci stavebních prací vzniknou nové chodníky v zeleném pásu mezi místními komunikacemi a rodinnými domy. Úpravami projdou také plochy v okolí pomníku a zvonice. Veřejné osvětlení bude doplněno a modernizováno tak, aby odpovídalo současným technickým normám. Nově budou instalovány také parkové lavičky, lavice se stolem, odpadkové koše, stojany na kola a informační tabule.
1: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Úhlednější ulice v Kroměříži. Radnice nechá ohradit některá stanoviště kontejnerů ve městě a v místní části Vážany k zamezení roznášení odpadu větrem. Zástěny zakryjí hnízda tam, kde nelze vytvořit podzemní kontejnery. V Česku dochází zásadní lék na rakovinu prsu. Zbývá tu jen 1,80 balení léků s látkou tamoxifen. Ministerstvo zdravotnictví proto schválilo mimořádné opatření, které lékárníkům dočasně umožní vydávat i v Česku neregistrované léky s touto látkou.
0: Sport.
1: Derby tenistů prostějovského klubu ve druhém kole na turnaji ATP v Montrealu má vítěze. Roli favorita potvrdil Jiří Lehečka. Nyní nejvýše postavený český tenista ve světovém žebříčku přemohl na betonovém kurtu Víta Kopřivu 2-0 na sety a jde dál.
0: Počasí.
3: Plavky a ručníky ještě po včerejšku možná ani pořádně neuschly a dnes budou opět v permanenci. Případně se spolu ještě stavíme také do drogerie doplnit opalovací krémy nebo spreje po opalování. Víme, jak bude. Dnešní denní teplotní maxima 36 až 39. Při zvětšené oblačnosti místy přehaňky, jinak spíš ale čekáme jasno a nebo polojasno. Od zítřka ochlazování. Ve čtvrtek 29 až 32 stupňů, polojasno a nebo oblačno. V pátek 28 stupňů a polojasno.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, v Zábřehu, také v Prostějově, provoz bez vážných nehod. Auto srazilo zvíře nedaleko Přerova mezi Němčicemi a Břestem. Policie chytá v Šumperku na svém klasickém oblíbeném místě, u Benátek na Ujičovské, a jsou také ve Vyškově na Olomoucké ulici. A závěrečný dotaz, v čem dneska řídíte? Možná máte klasické letní žabky na nohách? No, na pláž jsou super, ale ne za volant. Žabky se u pedálu mohou zaseknout, sklouznout a při krizovém brždění nám kvůli tomu mohou chybět zlomky vteřiny. Tak na to dneska myslete. Žabky na pláž ano, ale za volant radši ne. Domluveno?
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Na Bruntálsku na 91,8 FM.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je středa 5. srpna a svátek slaví Kristián. Narozeniny má herečka Jana Plotková, kterou známe třeba z filmů Ostrov, Život pro samouky nebo Protektor. Vzpomínáme také na astronauta Neila Armstronga. Ten by dnes oslavil narozeniny. Právě on v roce 1969 byl prvním člověkem, který vstoupil na povrch měsíce. Také je Národní den ústřic, Den spodního prádla anebo Mezinárodní den semaforů. Na hudebním semaforu našeho rádia dáváme zelenou dalším hitům, ať si jich ve středu 5. srpna užijeme co nejvíc.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
3: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
4: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jumplineu, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Pro šmejdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
8: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
10: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
11: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.

0: Skyrock.
1: Skyrock.
0: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, že naše rádio můžete poslouchat doma, v práci, za volantem nebo taky na letecké dovolené u moře. Ano, leteckým dovoleným se věnujeme v našem prázdninovém speciálu Pas anebo občanka. A které suvenýry nám mohou po návratu pokazit radost z dovolené? I to jsou témata, které teď probereme s Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Těšíme se na leteckou dovolenou. Otázka zní, kdy potřebujeme na letišti mít cestovní pas a kdy nám stačí jen obyčejná občanka.
2: Pokud cestujete v rámci Evropské unie, tak stačí občanský průkaz. Jakmile ale letíte mimo Evropskou unii nebo schengenský prostor, potřebujete už cestovní pas. Je důležité si tuto informaci ověřit už před cestou, protože každá destinace má svá pravidla. Velmi důležitá je platnost dokladů. Některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu, takže nestačí, že platí po dobu dovolené.
1: Každá dovolená jednou skončí. A potom nasedneme zpátky do letadla a letíme domů. A člověk by mohl mít potřebu si z té dovolené sebou něco vzít. Třeba mušle, korály, písek, kamínky, oblásky. Na co si dát pozor při návratu ze zahraničí? Co si raději do kufru nepřibalovat? Co může způsobit problémy?
2: Určitě je dobré myslet na to, co si ze své dovolené vezete zpět. Zejména potraviny, alkohol, tabák mají své různé omezení. Další věc, na kterou je potřeba si dát pozor, je přesně tak, jak říkáte, mušle, korály nebo výrobky z chráněných živočichů. Ne všechno, co si můžete koupit na dovolené, si můžete legálně přivést domů. Platí vždy to, že pokud si nejste jistí, je lepší si to předem ověřit.
1: No, nejenom, že bychom potom mohli mít problémy na letišti, ale také s letišní policií.
2: Přesně tak.
1: Děkujeme za další užitečné tipy. Přejeme šťastnou cestu všem dovolenkářům s Kateřinou Pustějovskou. Z letiště Ostrava dnes vysílá s námi. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
4: Skyrock. Skyrock.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Sehnali jsme pro vás další informace. Děkujeme, že nás posloucháte. Řidiči v Olomouci taky během prázdnin hlídají strážníci dodržování dopravních předpisů na silnicích ve městě. Hlásí, že dnes kontrolují povolenou rychlost na ulicích 8. května a Střední Novosadská. Vyzývají k bezpečné jízdě.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Nové centrum klinické genetiky v Olomouci. Centrum Genemet začalo fungovat v poliklinice Agel u nádraží. Pracoviště zkrátí běžně měsíce dlouhé čekací lhůty na genetická vyšetření pacientů na dny až týdny. Požáry v horkém počasí v regionu. Včera hořelo na Prostějovsku 4x. Ve Vřesovicích hasily 3 jednotky hořící trávu a v Doma Myslicích schořela dodávka. U Buděcka muselo 6 jednotek likvidovat rozsáhlý požár Strniště a poslední zásah měli hasiči ve Smržicích, kde hořel návěs kamionu a oheň se rozšířil i do okolí. S požárem bojovali hasiči také na Boskovicku ve Velkých Opatovicích. Včera večer tu hořelo v pečovatelském domě. Budovu muselo opustit 25 lidí, 11 skončilo v péči zdravotníků. Příčina požáru se škodou 2,5 milionu korun je v šetření.
0: Sport.
2: Po prohře přišla výhra. Mladí čeští hokejisté zvládli na Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu zápas s Němci. Po prohře se Spojenými státy tentokrát česká hokejová osmnáctka porazila ve svém druhém zápase Německo 8-3. Dnes hrajeme ve 23 hodin našeho času s Finskem.
0: Počasí.
3: Rádio pro váš celý letní den už máte. Teď ještě zbývá vybrat místo, kam se půjdeme koupat. Najdete nové koupaliště nebo vsadíte na vaši oskoušenou klasiku? Víme, jak bude dnešní denní teploty stejně vysokou jako včera. 36 až 39. Jasno anebo polojasno při zvětšené oblačnosti, místy přehaňky. Od zítřka se má ochlazovat. Ve čtvrtek polojasno anebo oblačno 29 až 32. V pátek polojasno a 28 stupňů Celsia.
0: Doprava.
3: Blesková doprava z Olomouce i ze Šumperka pro vás právě teď hezkou středu. Policie v Olomouci na Chvalkovickém, nehoda je na Lipenské ve směru do centra u křižovatky s Rozberskou a v Šumperku napálilo auto do značky na Jermenkově ulici vedle Venatrade. Přejeme šťastnou cestu a nízkou spotřebu.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.

0: Smart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
2: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Holba Fest. Vůně grilu, pekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doreš na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A M-ko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
7: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
9: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: Už tam bude.
1: Nech toho.
0: Naštěji už tam bude.
1: Přestaň. Je mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře.
0: Mňam.
2: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Poslouchejte, Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
4: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a

0: Pohoda s televizním programem Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
4: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
5: Skyrock.
6: Skyrock.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u zpráv. Kdo jezdí vlakem mezi Olomoucí a Senicí na Hané, nyní je tu výluka. Vlaky tu ne-

0: budou jezdit až do 18. srpna. Provoz tu zajistí náhradní autobusová doprava podle výlukového řádu. Podrobně na webu čd.cz.
1: Vlaky v úseku Synice na Hané, Kostelec na Hané, Prostějov, hlavní nádraží pojedou bez omezení. Informace k výluce včetně výlukového jízdního řádu jsou k dispozici na webu Českých drah a také v aplikaci Můj vlak. Výlukové jízdní řády budou zveřejněny také ve všech dotčených stanicích a zastávkách.
0: Doplňuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Řidiči, po novém už jezdíme na Šumpersku. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že skončila oprava úseku silnice 11 mezi Ološany a Vyšehořím. Silničáři tu od června opravovali rozsáhlé trhliny po dlouhodobém dopravním zatížení. Nicméně dále na silnici 11 na severu Olomouckého kraje se ještě pracuje. Dělníci na místě ještě dokončují drobnosti, už tedy převážně bez omezení provozu této silnice vedoucí dále na Králíky. Rekonstrukce vyšla na skoro 26 milionů korun. Mění se pravidla pro obaly potravin. Nová pravidla Evropské unie o obalech v nich zakazují přítomnost tzv. Věčných chemikálií, které se v přírodě skoro nerozkládají. Jak píše deník, české firmy v této věci upozorňují na růst nákladů kvůli úpravě technologie. V dalších letech se očekává konec jednorázových plastových sáčků na potraviny.
2: Sport.
0: A podíváme se na antukové kurty tenisového challengeru v německém Hagenu. O postup do čtvrtfinále tu dnes bude hrát tenista prostějovského klubu Maxim Mrva. 19-letý kvalifikant vyzve po půl jedné Nizozemce Den Audena. Přineseme vám výsledek.
2: Počasí.
3: Plavky a ručníky ještě po včerejšku možná ani pořádně neuschly a dnes budou opět v permanenci. Případně se spolu ještě stavíme také do drogerie doplnit opalovací krémy nebo spreje po opalování. Víme, jak bude. Dnešní denní teplotní maxima 36 až 39. Při zvětšené oblačnosti je místy přehaňky. Jinak spíš ale čekáme jasno a nebo polojasno. Od zítřka ochlazování. Ve čtvrtek 29 až 32 stupňů polojasno a nebo oblačno. V pátek 28 stupňů a polojasno.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
3: Rychlá doprava z Olomouce, zde jedničky, také z Prostějova pro vás právě teď. Hezké dopoledne. Policejní kontroly poblíž Olomouce v Droždíně u Cihelny, také přímo v Olomouci na střední Novosadské u Peny. Na kraji Olomouce pozor na bourák na Pražské, ta je kvůli opravám zúžená, auto tady narazilo do značky. Bouračka je na 230. kilometru D1 u Vyškova, dodávka ve svodidlech pozor ve směru na Brno a auto narazilo do domu v centru Prostějova na ulici Mlýnská. Jeďte s námi a opatrně.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
2: Tak a teď už hrajem.
7: Skyrock. It's a rainy afternoon, 1990.

0: Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
4: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní i historická zemědělská technika. Floria léto, výstava, která roste s vámi.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
11: Yeah! Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Skvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kamínkacamp.cz. Mrkni na to.

0: Skyrock.
1: Skyrock.
0: Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.
1: Skyrock.

0: najeme do cestovních kanceláří, do obchodů s cestovními kufry i na úřady, kde se vyřizují cestovní pasy. Jsme vaše letní rádio a kamkoliv na světě pojedete anebo poletíte, vemte si nás sebou. Díky naší chytré mobilní aplikaci nebo nás klidně nalaďte online přes náš web. Víme, co se děje tady. Víme, že v Olomouci nás čeká další večerní pohoda u Trojice. Nebude to dneska, bude to v pátek. Od 19 hodin Láska na pohodě a od 20 hodin a 30 minut skupina Hodiny. To je večerní pohoda u Trojice už v pátek. V sobotu 8. srpna se koná litovelské pivobraní. Budou tady Valda Gang, No Name, Ztracené ráje a další nejlepší pití, jídlo a zábava v Litovli teď v sobotu. A o víkendu nás čeká také Kamínka Camp v Roštině u Kroměříže. Dvoudenní festival pro nás má v pátek Alkohol, Turbo nebo Škvory. V sobotu vystoupí Mňaga, Desmodi, Vysáči a další. O víkendu Kamínka Camp v Roštině u Kroměříže. V pátek i v sobotu.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Skyrock.
1: Skyrock.

Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: pro vás máme i po 11. hodině.
1: Skyrock.
0: Co se děje v našem regionu?
1: Jaké bude počasí?
0: Zesilte si zprávy.
1: Jsme Skyrock.
0: Aktuálně a stručně.
1: To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Začínají zprávy. Do hluboké historie nahlédli vědci z Univerzity Palackého Olomouc. Podíleli se na objevu pravěkého brouka zalitého v Jantaru před 99 miliony let. Příbuzný světlušek z doby dinosaurů měl na zadečku světelný orgán a nejspíš jim varoval okolí.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Před očima se nám promění přerovská místní část Lísky. Radnice aktuálně hledá stavební firmu, která se postará o celou úpravu a zkvalitnění zdejšího veřejného prostoru.
3: V rámci stavebních prací vzniknou nové chodníky v zeleném pásu mezi místními komunikacemi a rodinnými domy. Úpravami projdou také plochy v okolí pomníku a zvonice. Veřejné osvětlení bude doplněno a modernizováno tak, aby odpovídalo současným technickým normám. Nově budou instalovány také parkové lavičky, lavice se stolem, odpadkové koše, stojany na kola a informační tabule.
2: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
1: Hlas lidu.
2: Klimatická změna je závažný problém, aspoň podle většiny z tisícovky dotazovaných v průzkumu NMS. Změnu klimatu vnímá jako závažný problém 3/4 lidí v Česku. Více než 2/5 lidí se shodují, že původcem klimatické změny je člověk a podle asi 1/3 mohou za změny podnebí přirozené příčiny. 3% lidí změny popírá. Do měsíce dnes ráno nejspíše narazila 4-tunová část rakety od společnosti SpaceX. Experti už dříve uvedli, že Zemi ani měsíci nehrozí žádné nebezpečí. Na lunárním povrchu ale patrně zanechá desítky metrů velký kráter. Sledovaná raketa Falcon 9 loni v lednu vynesla do vesmíru 2 lunární přistávací moduly.
1: Sport.
2: Dnes začínají přípravné zápasy hokejových týmů na novou sezónu Extraligy. První mač hrají České Budějovice s prvoligovým Táborskem od 17.30. První přátelák vyhlížejí i olomoučtí Kohouti. Čeká je 11. srpna doma s Vítkovicemi.
1: Počasí.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dál hodně horko, odpoledne zhruba nějakých 38 stupňů. Zítra taky hic, mělo by být kolem 35. Nicméně ve čtvrtek už pak čekáme místy také přehánky anebo bouřky. Ojedinělé se můžou vyskytnout kroupy anebo přívalové srážky. Trochu výraznější ochlazení pak tento týden definitivně dorazí v pátek, kdy naměříme maximálně 25 až 27 stupňů.
1: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že odstavené auto teď máme v Olomouci na Brněnské, taky máme hlášené policejní hlídky na dálnici D35 Olomouc Lipník na exitu Přáslavice anebo u Kocourovce. Aktuálně pak bouráme v Kojetíně na Kroměřížské, je to srážka dodávky s osobákem a nehoda dvou aut je i v Krnově, kousek od Koupáku na Petrovické. Tak hlavně šťastnou cestu a dojeďte v pořádku.
1: Tak a teď už hrajem.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 5. srpen na Skyroku.
2: I wanna be loved by you.
1: Poznali jste idol mužských srdcí minulého století, který nás opouští v roce 1962?
3: V pouhých 36 umřela Marilyn Monroe. Opravdovou legendu udělal z herečky právě předčasný skon. Život se stal předmětem zbožňování, smrt zdrojem spekulací a její osud nikdy nepřestal fascinovat.
4: Otce nikdy nepoznala, matka skončila v blázinci, dětství strávila v sirotčincích. Cestu do Hollywoodu ji otevřely odvážné fotografie. Když v roce 1953 pózovala pro první číslo Playboye, byla už hvězdou první velikosti. Pak přišly její nejslavnější filmy. Páni mají radši blondýnky a Někdo to rád horké.
1: V zámoří pokračujeme další dámou.
5: Největší symbol Spojených států, socha svobody, slaví narozeniny.
1: Základní kameny jeho podstavce pokládají Američané 5. srpna 1884.
5: Samotná 640-metrová dáma s paprskovitou čelenkou si na něj ale stoupla až skoro o 2 roky později, na podzim 1886. Autorem sochy je Frédéric Auguste Bartholdi, kterému pomáhal i vyhlasný Gustav Eiffel.
1: 5. srpnem 2007 si připomeneme, že ne všude na světě má Big Beat na růžích ustláno. Například v Iránu je třeba na rokové vystoupení mít povolení ministerstva kultury. To chybělo festivalu Karaj Rock Concert, který skončil uvězněním 230 fanoušků a účinkujících. Nakonec ještě přání finskému čelistovi Eikovi Topinenovi. Je ročník 1975. Říkáte si čelista na Skyroku? Ale ano, vůdčí člen čelového uskupení Apokalyptika nás svými coververzemi songů od Metallica na CD z roku 1996 Apokalyptika plays Metallica rozhodně přesvědčil, že i klasické nástroje za to umí pořádně vzít. Zítra opět putujeme dějinami.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
12: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
13: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklovýlety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
14: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
13: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
15: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
16: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Letní servis na Skyroku.
1: Ahoj, dobrý den, v létě spolu jezdíme na tobogánech, fičíme vodními roudami v Olomouckém, Prostějovském i Vyškovském akvaparku, ve Šternberském akvacentru, tobogán je také na bazénu ve Svitavách anebo v Blansku. A my si tady s kolegy ve studiu říkáme a tipujeme. Jak je asi dlouhý ten úplně nejdelší tobogán na světě? Hledáme na internetu a našli jsme. Světový rekord drží Malajzie. Tamní tobogán The Longest měří neuvěřitelných 1111 metrů. To je jako kdybychom za sebe postavili 11 fotbalových hřišť. Na start nás vyveze lanovka, sedneme na nafukovací kruh a přes 3 minuty jedeme zatáčkami, tunely i tropickou džunglí. Tohle je super zajímavost na koupák. Zkuste se zeptat rodiny, hele, víte, kde je nejdelší tobogán na světě a jak dlouho se po něm jede? My jsme si teď na našem rádiu řekli, že je v Malajzii, jmenuje se The Longest, má 1111 metrů a jízda po něm trvá přes 3 minuty. Projeli byste se?
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
2: Dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
5: Proto ne.
4: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
5: Proto taky ne.
4: Tak proč?
5: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
4: Ale koupil.
5: Fakt? Oh, ty jsi nejlepší.
4: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
6: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
7: Bike park Hrubá voda, to je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda, projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.

Olomoucko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Sky.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: A už tu jsou další zprávy. Vrcholí oprava silnice na Olomoucku. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že v pondělí zprovozní opravený úsek silnice 55 mezi Olomoucí a Grigovem. Rekonstrukce dospěla ke konci zásluhou vysokého pracovního tempa navzdory horku. Moderní přehled o hrobových místech chce mít Prostějov. Radnice se letos pustila do digitální evidence hrobů na městských hřbitovech. Obyvatelům to již brzy usnadní orientaci na hřbitově i administrativu. Olomoucký kraj podporuje žádané obory. Po 16 letech navýší krajská stipendia pro žáky učňovských a maturitních oborů, a to o 100 měsíčně. Cílem je přilákat mladé lidi k technickým profesím a řemeslům, po nichž je poptávka. Příspěvek nově získá 47 oborů, včetně chemiků nebo obsluhy CNC strojů. Například učni ve 3. ročníku tak dostanou 600 měsíčně. Podmínkou je dobrý prospěch a poctivá docházka na praxi, píše olkraj.cz. Gang telefonních podvodníků odhalen. Ukrajinská policie ve spolupráci s kolegy z Moravskoslezského kraje obvinila 10 lidí, kteří z call center na Ukrajině podvodně lákali od roku 2024 peníze z lidí v Česku pod záminkou investic do kryptoměn. Škoda zatím dosahuje milionů korun, necelkově však může jít až o 100 milionů. Vyšetřování pokračuje, píše ČTK. Sport. Po prohře přišla výhra. Mladí čeští hokejisté zvládli na Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu zápas s Němci. Po prohře se Spojenými státy tentokrát česká hokejová osmnáctka porazila ve svém druhém zápase Německo 8-3. Dnes hrajeme ve 23 hodin našeho času s Finskem. Počasí.
2: Stále platí, bude vedro, bude hic. Ano, sluníčko to zase rozpaluje čím dál víc. Dneska odpoledne by mělo být 36 až 38 stupňů. Místy tam může cinknout 40. I kvůli tomu je bio na trojce, což je pro nás ta nejhorší zátěž. Takže šetříme se a dodržujeme pitný režim. Zítra by mělo být zhruba 35 stupňů. Od západu pak k večeru mají dorazit místy, přehánky anebo bouřky. V pátek už se má definitivně ochladit na 25 až 27 a výhledově o víkendu prý bude lehce pod 30.
3: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci musíme dodržovat 30, například na Svornosti, na ulici Kmochova, anebo taky u parku na Krapkově. A dál také počítáme s rozkopaným náměstím Hrdinů. Jinak policejní hlídku nám hlásíte v Hranicích na Zborovské. Nehoda je momentálně na Mohelnicku v Libivé. Hlavní tak obcí, silnice 44, je teď dočasně uzavřená. Máme tu srážku 3 osobáků, na místě jsou policisté i hasiči a bouráme také na Šumpersku v Bukovicích, kde auto skončilo ve svodidlech. Tak hlavně šťastnou cestu a dojeďte v pořádku.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A M-ko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Nechtěji, už tam budem.
5: Přestaň. Je mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
4: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
10: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
12: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Rádio Haná, Skyrock.
2: Skyrock. To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je středa 5. srpna a svátek slaví Kristián. Narozeniny má herečka Jana Plotková, kterou známe třeba z filmů Ostrov, Život pro samouky nebo Protektor. Vzpomínáme také na astronauta Neila Armstronga. Ten by dnes oslavil narozeniny. Právě on v roce 1969 byl prvním člověkem, který vstoupil na povrch měsíce. Také je Národní den ústřic, Den spodního prádla anebo Mezinárodní den semaforů. Na hudebním semaforu našeho rádia dáváme zelenou dalším hitům, ať si jich ve středu 5. srpna užijeme co nejvíc.
0: Poledne na Skyrocku.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u zpráv. Řidiči v Olomouci taky během prázdnin hlídají strážníci dodržování dopravních předpisů na silnicích ve městě. Hlásí, že dnes kontrolují povolenou rychlost na ulicích 8. května a Střední Novosadská. Vyzývají k bezpečné jízdě.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Nové centrum klinické genetiky v Olomouci. Centrum Genemet začalo fungovat v poliklinice Agel u nádraží. Pracoviště zkrátí běžně měsíce dlouhé čekací lhůty na genetická vyšetření pacientů na dny až týdny. Horké počasí, protnou bouřky. Meteorologové před nimi varují téměř na celém území České republiky. Výstraha visí i nad naším regionem, a to nad severní polovinou Olomouckého kraje a také na Bruntálsku, Svitavsku a Boskovicku. Bouřky mají přijít.

0: odpoledních hodinách.
1: Mohou se v nich vyskytovat nárazy větru kolem 70 km v hodině, menší kroupy do 2 cm a krátkodobé přívalové srážky s úhrny ojediněle kolem 40 mm. Další výraznější bouřkové pásmo bude přecházet zítra v ranních a dopoledních hodinách. Sandev Marian, Český hydrometeorologický ústav.
0: V Česku dochází zásadní lék na rakovinu prsu. Zbývá tu jen 1,80 balení léků s látkou tamoxifen. Ministerstvo zdravotnictví proto schválilo mimořádné opatření, které lékárníkům dočasně umožní vydávat i v Česku neregistrované léky s touto látkou. Sport. Padly tresty nad hráči ve fotbalové kauze. Etická komise fotbalové asociace se rozhodla potrestat za účast v kauze ovlivňování fotbalových utkání kvůli sázkám záložníka Karviné Samuela Šiguta, a to stopkou na 16 měsíců a pokutou 80 tisíc korun. Obránce Jakub Elbl z Olomouce si nezahraje 3 měsíce a zaplatí 30 tisíc korun. A trestu neušel ani útočník ostravského Baníku David Látal. Zákaz činnosti na 2 měsíce a pokuta 20 tisíc korun. Informuje o tom ČT. Počasí.
2: Víme, jak bude, víme, odkud takzvaně vítr vane. Momentálně se Česko nachází v oblasti vysokého tlaku, takže vzduch se drží spíš u země, nestoupá, tím pádem moc nefouká a taky se nevytváří skoro žádná oblaka. V atmosféře tak nemáme nic, co by stínilo slunečnímu žáru. Veškeré sluneční paprsky tak dopadají až na zem a to se pak velmi snadno a rychle rozpaluje. Takže konkrétně dneska máme na Moravě nějakých 38 stupňů, zítra to bude 35. Ochlazení se očekává až během pátku. Doprava. Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníky s radarem máme v Olomouci na dvou místech. Povolenou rychlost kontrolují na ulici 8. května a také na střední Novosadské. Jinak v Olomouci taky máme hlášenou bouračku na ulici Babíčkova, jak se najíždí na Velkomoravskou za tou Molkou. A nehoda je teď také v Zábřehu na Bezručově. Auto tu srazilo cyklistu, tak hlavně jeďte opatrně a my vám přejeme šťastnou cestu.
3: Tak a teď už hrajem.

0: stále platí, že na Skyroku pro vás máme všechno, ať už je to ten nejlepší rokový výběr, nejlepší zábava, anebo taky každý den nějaký ten zajímavý host. Dnes konkrétně mladá a talentovaná ženská, která hraje a zpívá a plní si své sny. V téhleté hodině se o ní dozvíme víc a jméno zatím neprozradíme. Poslouchejte dál a užívejte si s námi na Skyroku ten nejlepší melodický rok.
1: Na Mohelnicku na 99,7 FM.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
6: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága a Žorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
11: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.

0: Máme pro vás všechno nejlepší. Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
1: Největší hity 80. a 90. let.
0: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
1: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarit.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, že naše rádio můžete poslouchat doma, v práci, za volantem nebo taky na letecké dovolené u moře. Ano, leteckým dovoleným se věnujeme v našem prázdninovém speciálu Pas anebo občanka. A které suvenýry nám mohou po návratu pokazit radost z dovolené? I to jsou témata, které teď probereme s Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Těšíme se na leteckou dovolenou. Otázka zní, kdy potřebujeme na letišti mít cestovní pas a kdy nám stačí jen obyčejná občanka.
2: Pokud cestujete v rámci Evropské unie, tak stačí občanský průkaz. Jakmile ale letíte mimo Evropskou unii nebo schengenský prostor, potřebujete už cestovní pas. Je důležité si tuto informaci ověřit už před cestou, protože každá destinace má svá pravidla. Velmi důležitá je platnost dokladů. Některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu, takže nestačí, že platí po dobu dovolené.
1: Každá dovolená jednou skončí. A potom nasedneme zpátky do letadla a letíme domů. A člověk by mohl mít potřebu si z té dovolené sebou něco vzít. Třeba mušle, korály, písek, kamínky, oblásky. Na co si dát pozor při návratu ze zahraničí? Co si raději do kufru nepřibalovat? Co může způsobit problémy?
2: Určitě je dobré myslet na to, co si ze své dovolené vezete zpět. Zejména potraviny, alkohol, tabák mají své různé omezení. Další věc, na kterou je potřeba si dát pozor, je přesně tak, jak říkáte, mušle, korály nebo výrobky z chráněných živočichů. Ne všechno, co si můžete koupit na dovolené, si můžete legálně přivést domů. Platí vždy to, že pokud si nejste jistí, je lepší si to předem ověřit.
1: No, nejenom, že bychom potom mohli mít problémy na letišti, ale také s letišní policií.
2: Přesně tak.
1: Děkujeme za další užitečné tipy. Přejeme šťastnou cestu všem dovolenkářům s Kateřinou Pustějovskou. Z letiště Ostrava dnes vysílá s námi. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
4: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
5: Pro šmejdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
6: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
7: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
8: Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
9: Holba Fest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holba Fest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
10: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
11: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatova Vřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
12: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně.
2: To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Vítejte u zpráv. Kdo jezdí vlakem mezi Olomoucí a Senicí na Hané, nyní je tu výluka. Vlaky tu nebudou jezdit až do 18. srpna. Provoz tu zajistí náhradní autobusová doprava podle výlukového řádu. Podrobně na webu čd.cz.
4: Vlaky v úseku Senice na Hané, Kostelce na Hané, Prostějov, hlavní nádraží pojedou bez omezení. Informace k výluce, včetně výlukového jízdního řádu, jsou k dispozici na webu Českých drah a také v aplikaci Můj vlak. Výlukové jízdní řády budou zveřejněny také ve všech dotčených stanicích a zastávkách.
3: Doplňuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči, po novém už jezdíme na Šumpersku. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že skončila oprava úseku silnice 11 mezi Ološany a Vyšehořím. Silničáři tu od června opravovali rozsáhlé trhliny po dlouhodobém dopravním zatížení. Nicméně dále na silnici 11 na severu Olomouckého kraje se ještě pracuje. Dělníci na místě ještě dokončují drobnosti, už tedy převážně bez omezení provozu této silnice vedoucí dále na Králíky. Rekonstrukce vyšla na skoro 26 milionů korun. Jako ublížení na zdraví z nedbalosti vyšetřuje policie dopravní nehodu, při které se v červenci v centru Prahy srazilo auto poslance motoristů Filipa Turka s nemocničním vozem. Nově to oznámila policie, ale nikoho zatím neobvinila. Další informace zatím poskytovat nebude. Doplníme, že řidič nemocničního vozidla je aktuálně v pracovní neschopnosti.
0: Sport.
3: Zápas druhého kola na turnaji ATP v Montrealu má na programu přední tenista prostějovského klubu Jakub Menšík. V pozici nasazené třináctky se představí dnes po 23. hodině našeho času na tvrdém povrchu proti britskému kvalifikantovi Fernlimu. Na našich vlnách uslyšíte výsledek.
0: Počasí.
5: Víme, jak bude. Na Moravě dál hodně horko, odpoledne zhruba nějakých 38 stupňů.

0: Zítra taky hit, mělo by být kolem 35. Nicméně ve čtvrtek už pak čekáme místy také přehánky anebo bouřky. Ojedinělé se můžou vyskytnout kroupy anebo přívalové srážky. Trochu výraznější ochlazení pak tento týden definitivně dorazí v pátek, kdy naměříme maximálně 25 až 27 stupňů.
1: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že nehoda dvou osobáků se teď dořešuje v Olomouci na ulici Babičkova, jak se najíždí na Velkomoravskou. Jinak v Olomouci taky máme hlášenou policejní hlídku na Zikově a kontrolu můžeme potkat i na Šumpersku v Dolních Studenkách. A odstavené auto máme teď na D1, když se jede kolem Rousinova, tak hlavně šťastnou cestu.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
3: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
4: Tak a teď už hrajem.

0: jsme na té správné rokové vlně, kde vám hrajeme každý den od pondělka až do neděle. Taky víme, co se děje v našem regionu. Například víme, kdy se uskuteční letošní dobroběh v Olomouci. Další podrobnosti se dozvíme ještě v téhleté hodině, tak poslouchejte dál a bavte se.
1: Na Zlínsku na 101,2 FM.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
3: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
4: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku.

0: agenda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Tak si to představte, mobilní hospic Nejste sami slaví 10 let, takže chystáme benefiční den a benefiční koncert v Olomouci v pátek 4. září. Bude tady spousta inspirativních setkání, hudba, program pro děti i skvělé regionální občerstvení. A bude tu s vámi i naše rádio. Další informace k téhle akci najdeme už teď na nejstesami.eu. Gratulaci posíláme do Loštic. Slavný loštický pohár se totiž dostane na poštovní známky. Jak píše Report.cz, unikátní loštická keramika si získala vyhlas po celém světě a vyráběla se převážně v 15. a v 16. století. A ještě pohled do přerovských nálezů a ztrát. Nejčastěji jsou tady klíče, mobily, peněženky anebo jízdní kola. Ovšem v evidenci nálezů skončila i mačeta. Další kuriozity pro nás má přerovský raj.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Rock, rock, rock. A furt rock. Skyrock.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Začínají zprávy. Do hluboké historie nahlédli vědci z Univerzity Palackého Olomouc. Podíleli se na objevu pravěkého brouka zalitého v Jantaru před 99 miliony let. Příbuzný světlušek z doby dinosaurů měl na zadečku světelný orgán a nejspíš jim varoval okolí.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Před očima se nám promění přerovská místní část Lísky. Radnice aktuálně hledá stavební firmu, která se postará o celou úpravu a zkvalitnění zdejšího veřejného prostoru.
2: V rámci stavebních prací vzniknou nové chodníky v zeleném pásu mezi místními komunikacemi a rodinnými domy. Úpravami projdou také plochy v okolí pomníku a zvonice. Veřejné osvětlení bude doplněno a modernizováno tak, aby odpovídalo současným technickým normám. Nově budou instalovány také parkové lavičky, lavice se stolem, odpadkové koše, stojany na kola a informační tabule.
1: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
0: Hlas lidu.
1: Klimatická změna je závažný problém. Aspoň podle

0: většiny z tisícovky dotazovaných v průzkumu NMS. Změnu klimatu vnímá jako závažný problém 3/4 lidí v Česku. Více než 2/5 lidí se shodují, že původcem klimatické změny je člověk a podle asi 1/3 mohou za změny podnebí přirozené příčiny. 3% lidí změny popírá. Do měsíce dnes ráno nejspíše narazila 4-tunová část rakety od společnosti SpaceX. Experti už dříve uvedli, že Zemi ani měsíci nehrozí žádné nebezpečí. Na lunárním povrchu ale patrně zanechá desítky metrů velký kráter. Sledovaná raketa Falcon 9 loni v lednu vynesla do vesmíru 2 lunární přistávací moduly. Sport. Dnes začínají přípravné zápasy hokejových týmů na novou sezónu Extraligy. První mač hrají České Budějovice s prvoligovým Táborskem od 17.30. První přátelák vyhlížejí i olomoučtí Kohouti. Čeká je 11. srpna doma s Vítkovicemi. Počasí.
1: Stále platí, bude vedro, bude hic. Ano, sluníčko to zase rozpaluje čím dál víc. Dneska odpoledne by mělo být 36 až 38 stupňů. Místy tam může cinknout 40. I kvůli tomu je bio na trojce, což je pro nás ta nejhorší zátěž. Takže šetříme se a dodržujeme pitný režim. Zítra by mělo být zhruba 35 stupňů. Od západu pak k večeru mají dorazit místy, přehánky anebo bouřky. V pátek už se má definitivně ochladit na 25 až 27 a výhledově o víkendu prý bude lehce pod 30. Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu nám hlásíte v Olomouci v ulici Rozberská na křižovatce s ulicí Za Humny. Taky v Jedovnici v ulici Palackého na křižovatce s Hybešovou a Vanklovou. K havárii osobáku došlo taky na Bruntálsku na trase Bruntál Milotice nad Opavou, konkrétně kousek před odbočkou na Bruntálský lom. Na silnici je překážka, projíždíme se zvýšenou opatrností. Odstavené auto komplikuje dopravu taky na D55 na trase Otrokovice Hulín na exitu Otrokovice Sever. Na místě je policie. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
3: Tak a teď už hrajem.

0: Se Skyrockem makáme i odpočíváme. Se Skyrockem všechno děláme na 100%. A ještě nás čeká rozhodně plno skvělých hitů, tak určitě poslouchejte dál a užívejte si s námi ten nejlepší rockový výběr.
1: Skyrock. Na Olomoucku na 100 FM.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda.cz.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Hoba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii, světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Hoba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Hoba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
5: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Skyrock.

rána Skyrock. Skyrock. Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice. Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues. Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: pokazit.
1: Hrajeme do cestovních kanceláří, do obchodů s cestovními kufry i na úřady, kde se vyřizují cestovní pasy. Jsme vaše letní rádio a kamkoliv na světě pojedete anebo poletíte, vemte si nás sebou. Díky naší chytré mobilní aplikaci nebo nás klidně nalaďte online přes náš web. Víme, co se děje tady. Víme, že v Olomouci nás čeká další večerní pohoda u Trojice. Nebude to dneska, bude to v pátek. Od 19 hodin Láska na pohodě a od 20 hodin a 30 minut skupina Hodiny. To je večerní pohoda u Trojice už v pátek. V sobotu 8. srpna se koná litovelské pivobraní. Budou tady Valda Gang, No Name, Ztracené ráje a další nejlepší pití, jídlo a zábava v Litovli teď v sobotu. A o víkendu nás čeká také Kamínka Camp v Roštině u Kroměříže. Dvoudenní festival pro nás má v pátek Alkohol, Turbo nebo Škvory. V sobotu vystoupí Mňaga, Desmodi, Vysáči a další. O víkendu Kamínka Camp v Roštině u Kroměříže. V pátek i v sobotu.
2: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
8: Proto ne.
7: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
8: Proto taky ne.
7: Tak proč?
8: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
7: Ale koupil.
8: Fakt?
7: Oh,
8: ty jsi nejlepší.
6: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
9: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
10: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
9: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
12: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
13: Skyrock.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně.
2: To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Vítejte u zpráv. Řidiči v Olomouci taky během prázdnin hlídají strážníci dodržování dopravních předpisů na silnicích ve městě. Hlásí, že dnes kontrolují povolenou rychlost na ulicích 8. května a Střední Novosadská. Vyzývají k bezpečné jízdě.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nové centrum klinické genetiky v Olomouci. Centrum Genemet začalo fungovat v poliklinice Agel u nádraží. Pracoviště zkrátí běžně měsíce dlouhé čekací lhůty na genetická vyšetření pacientů na dny až týdny. Horké počasí, protnou bouřky. Meteorologové před nimi varují téměř na celém území České republiky. Výstraha visí i nad naším regionem, a to nad severní polovinou Olomouckého kraje a také na Bruntálsku, Svitavsku a Boskovicku. Bouřky mají přijít v odpoledních hodinách.
4: Mohou se v nich vyskytovat nárazy větru kolem 70 km v hodině, menší kroupy do 2 cm a krátkodobé přívalové srážky s úhrny ojediněle kolem 40 mm. Další výraznější bouřkové pásmo bude přecházet zítra v ranních a dopoledních hodinách. Sandev Marian, Český hydrometeorologický ústav.
3: V Česku dochází zásadní lék na rakovinu prsu. Zbývá tu jen 1,80 balení léků s látkou tamoxifen. Ministerstvo zdravotnictví proto schválilo mimořádné opatření, které lékárníkům dočasně umožní vydávat i v Česku neregistrované léky s touto látkou.
1: Sport.
3: Po prohře přišla výhra. Mladí čeští hokejisté zvládli na Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu zápas s Němci. Po prohře se Spojenými státy tentokrát česká hokejová osmnáctka porazila ve svém druhém zápase Německo 8-3. Dnes hrajeme ve 23 hodin našeho času s Finskem.
1: Počasí.
5: Jakou předpověď hlásí meteorologové na čtvrtek? Je před námi mírné ochlazení. Nejvyšší teploty přes den mezi 27 a 32 stupni Celsia. Počítáme hlavně s polojasnou oblohou a místy se mohou objevit taky dešťové přehánky a bouřky. V závěru pracovního týdne nás potom bude provázet i nadále víceméně slunečné počasí a příjemnější teplota okolo 27 stupňů ve stínu.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
5: Bourá se v Přerově na Bezručově ulici.

0: si, došlo tady ke střetu osobního auta a koloběžky, ale dá se opatrně projet. V Přerově pozor taky na policejní kontroly na Hulínské ulici. A policisté jsou taky v Olomouci na Dobrovského, mezi Hulínem a Tlumačovem, anebo na D1, směr Vyškov za exitem Říkovice. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
2: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
3: Tak a teď už hrajem.

v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz. Skyrock.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Skyrock, Skyrock, Skyrock.
10: Rádio Hana, Skyrock.
11: Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyroku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rok.

0: me now.
1: I'm going down, and my name is Bobby Brown.
0: Watch me now.
1: I'm going down, and my name is Bobby Brown.
0: Watch me now.
2: Letní servis na Skyroku.
3: Ahoj, dobrý den, v létě spolu jezdíme na tobogánech, fičíme vodními roudami v Olomouckém, Prostějovském i Vyškovském akvaparku, ve Šternberském akvacentru, tobogán je také na bazénu ve Svitavách anebo v Blansku. A my si tady s kolegy ve studiu říkáme a tipujeme. Jak je asi dlouhý ten úplně nejdelší tobogán na světě? Hledáme na internetu a našli jsme. Světový rekord drží Malajzie. Tamní tobogán The Longest měří neuvěřitelných 1111 metrů. To je jako kdybychom za sebe postavili 11 fotbalových hřišť. Na start nás vyveze lanovka, sedneme na nafukovací kruh a přes 3 minuty jedeme zatáčkami, tunely i tropickou džunglí. Tohle je super zajímavost na koupák. Zkuste se zeptat rodiny, hele, víte, kde je nejdelší tobogán na světě a jak dlouho se po něm jede? My jsme si teď na našem rádiu řekli, že je v Malajzii, jmenuje se The Longest, má 1111 metrů a jízda po něm trvá přes 3 minuty. Projeli byste se?
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
4: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
5: Pro šmejdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
6: Dřevo Op, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý Olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
7: Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
8: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a

0: Svoboda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
2: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
3: Melodický rok
4: Skyrock.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru.
1: Skyrock.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
2: Vítejte u zpráv. Kdo jezdí vlakem mezi Olomoucí a Senicí na Hané, nyní je tu výluka. Vlaky tu nebudou jezdit až do 18. srpna. Provoz tu zajistí náhradní autobusová doprava podle výlukového řádu. Podrobně na webu čd.cz.
3: Vlaky v úseku Senice na Hané, Kostelec na Hané, Prostějov, hlavní nádraží pojedou bez omezení. Informace k výluce, včetně výlukového jízdního řádu, jsou k dispozici na webu Českých drah a také v aplikaci Můj vlak. Výlukové jízdní řády budou zveřejněny také ve všech dotčených stanicích a zastávkách.
2: Doplňuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Řidiči, po novém už jezdíme na Šumpersku. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že skončila oprava úseku silnice 11 mezi Ološany a Vyšehořím. Silničáři tu od června opravovali rozsáhlé trhliny po dlouhodobém dopravním zatížení. Nicméně dále na silnici 11 na severu Olomouckého kraje se ještě pracuje. Dělníci na místě ještě dokončují drobnosti, už tedy převážně bez omezení provozu této silnice vedoucí dále na Králíky. Rekonstrukce vyšla na skoro 26 milionů korun. Jako ublížení na zdraví z nedbalosti vyšetřuje policie dopravní nehodu, při které se v červenci v centru Prahy srazilo auto poslance motoristů Filipa Turka s nemocničním vozem. Nově to oznámila policie, ale nikoho zatím neobvinila. Další informace zatím poskytovat nebude. Doplníme, že řidič nemocničního vozidla je aktuálně v pracovní neschopnosti.
0: Sport.
2: Zápas druhého kola na turnaji ATP v Montrealu má na programu přední tenista prostějovského klubu Jakub Menšík. V pozici nasazené třináctky se představí dnes po 23. hodině našeho času na tvrdém povrchu proti britskému kvalifikantovi Fearnleymu. Na našich vlnách uslyšíte výsledek.
0: Počasí.
4: Začínáme pohledem na aktivitu klíšťat v našem kraji, která je povětšinou mírná, místy střední, nicméně stále se do lesa hodí repelent a následně se prohlédnout. Víme, jak bude. Ve čtvrtek teploty okolo 30 stupňů a k tomu polojasná obloha, místy oblačno. Objevit se mohou i dešťové přehánky nebo bouřky. Teplotu okolo 27 stupňů Celsia potom přinese závěr pracovního týdne.
0: Doprava.
4: Vážnější dopravní nehoda se vyšetřuje na Blanensku v obci Jedovnice. Probíhá tady vyprošťování osob, ale projet se to dá se zvýšenou opatrností. Pozor taky na dálnici D1 za Přerovem ve směru na Polsko. Je tu porouchaný nákladák, tak opatrně. Jinak Kožušany, Tážalej, Kraličky, Slatinka a taky Holešov, Martinická ulice. Na těchto místech počítejte se 17. hodinou s policejními kontrolami.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Všechny vás zdraví Skyrock, je tady úterý a dneska má svátek Domča. Abychom byli úplně přesní, tak vlastně dneska slaví každý Domča a každá Domča. Takže všechno nejlepší. A jsou to i další oslavenci, které si samozřejmě představíme ještě v téhleté hodině. Tak poslouchejte dál a užívejte si to tady u nás na Skyrocku.
1: Na Prostějovsku na 100,2 FM.

0: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptico, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
7: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
8: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
7: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
8: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
9: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
11: Rádio Hana Skyrock.
12: Skyrock. Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
13: Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou.
12: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
13: Zprávy na Skyrocku hned po celé.
12: Tak nás laďte dál.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je středa 5. srpna a svátek slaví Kristián. Narozeniny má herečka Jana Plotková, kterou známe třeba z filmů Ostrov, Život pro samouky nebo Protektor. Vzpomínáme také na astronauta Neila Armstronga. Ten by dnes oslavil narozeniny. Právě on v roce 1969 byl prvním člověkem, který vstoupil na povrch měsíce. Také je Národní den ústřic, Den spodního prádla anebo Mezinárodní den semaforů. Na hudebním semaforu našeho rádia dáváme zelenou dalším hitům, ať si jich ve středu 5. srpna užijeme co nejvíc.
0: Kalendárium.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: A už tu jsou další zprávy. Vrcholí oprava silnice na Olomoucku. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že v pondělí zprovozní opravený úsek silnice 55 mezi Olomoucí a Grigovem. Rekonstrukce dospěla ke konci zásluhou vysokého pracovního tempa navzdory horku. Moderní přehled o hrobových místech chce mít Prostějov. Radnice se letos pustila do digitální evidence hrobů na městských hřbitovech. Obyvatelům to již brzy usnadní orientaci na hřbitově i administrativu. Olomoucký kraj podporuje žádané obory. Po 16 letech navýší krajská stipendia pro žáky učňovských a maturitních oborů, a to o 100 měsíčně. Cílem je přilákat mladé lidi k technickým profesím a řemeslům, po nichž je poptávka. Příspěvek nově získá 47 oborů, včetně chemiků nebo obsluhy CNC strojů. Například učni ve 3. ročníku tak dostanou 600 měsíčně. Podmínkou je dobrý prospěch a poctivá docházka na praxi, píše olkraj.cz. Gang telefonních podvodníků odhalen. Ukrajinská policie ve spolupráci s kolegy z Moravskoslezského kraje obvinila 10 lidí, kteří z call center na Ukrajině podvodně lákali od roku 2024 peníze z lidí v Česku pod záminkou investic do kryptoměn. Škoda zatím dosahuje milionů korun, celkově však může jít až o 100 milionů. Vyšetřování pokračuje, píše ČTK. Sport. Padly tresty nad hráči ve fotbalové kauze. Etická komise fotbalové asociace se rozhodla potrestat za účast v kauze ovlivňování fotbalových utkání kvůli sázkám záložníka Karviné Samuela Šiguta, a to stopkou na 16 měsíců a pokutou 80 tisíc korun. Obránce Jakub Elbl z Olomouce si nezahraje 3 měsíce a zaplatí 30 tisíc korun. A trestu neušel ani útočník ostravského Baníku David Látal. Zákaz činnosti na 2 měsíce a pokuta 20 tisíc korun, informuje o tom ČT.
2: Počasí. 20:26, tak to je čas dnešního západu slunce, naopak zítra sluníčko vyjde v 5:29. Víme, jak bude. Čtvrtek polojasný s nejvyššími teplotami mezi 27 a 32 stupni Celsia ve stínu, objevit se mohou i bouřky a dešťové přehánky. V pátek pak teploty mezi 25 a 30 stupni a i nadále počítáme se sluníčkem.
0: Doprava.
2: Bourá se na D1, směr Přerov za exitem Lipník nad Bečvou. Osobní auto to tady poslalo do svodidel a projet se dále bez zdržení. No a kde si dát s 18. hodinou pozor na policejní kontroly? Právě teď na D55 na exitu Majetín. Taky na D1 na exitu Kroměříž Východ a nebo na D35 na exitu Litovel.
0: Tak a teď už hrajem.

0: stále platím, že na Skyroku pro vás máme všechno, ať už je to ten nejlepší rokový výběr, nejlepší zábava, anebo taky každý den nějaký ten zajímavý host. Dnes konkrétně mladá a talentovaná ženská, která hraje a zpívá a plní si své sny. V téhleté hodině se o ní dozvíme víc a jméno zatím neprozradíme. Poslouchejte dál a užívejte si s námi na Skyroku ten nejlepší melodický rok.
1: Na Hranicku na 103,1 FM.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 5. srpen na Skyroku.
2: I wanna be loved by you.
1: Poznali jste idol mužských srdcí minulého století, který nás opouští v roce 1962?
3: V pouhých 36 umřela Marilyn Monroe. Opravdovou legendu udělal z herečky právě předčasný skon. Život se stal předmětem zbožňování, smrt zdrojem spekulací a její osud nikdy nepřestal fascinovat.
4: Otce nikdy nepoznala, matka skončila v blázinci, dětství strávila v sirotčincích. Cestu do Hollywoodu ji otevřely odvážné fotografie. Když v roce 1953 pózovala pro první číslo Playboy, byla už hvězdou první velikosti. Pak přišly její nejslavnější filmy. Páni mají radši blondýnky a někdo to rád horké.
1: V zámoří pokračujeme další dámou.
5: Největší symbol Spojených států, socha svobody, slaví narozeniny.
1: Základní kámen jejího podstavce pokládají Američané 5. srpna 1884.
5: Samotná 640-metrová dáma s paprskovitou čelenkou se na něj ale stoupla až skoro o dva roky později, na podzim 1886. Autorem sochy je Frédéric Auguste Bartholdi, kterému pomáhal i vyhlasný Gustav Eiffel.
1: 5. srpnem 2007 si připomeneme, že ne všude na světě má Big Beat na růžích ustláno. Například v Iránu je třeba na rokové vystoupení mít povolení ministerstva kultury. To chybělo festivalu Karaj Rock Concert, který skončil uvězněním 230 fanoušků a účinkujících. Nakonec ještě přání finskému čelistovi Eikovi Topinenovi. Je ročník 1975. Říkáte si čelista na Skyroku? Ale ano, vůdčí člen čelového uskupení Apokalyptika nás svými cover verzemi songů od Metallica na CD z roku 1996 Apokalyptika plays Metallica rozhodně přesvědčil, že i klasické nástroje za to umí pořádně vzít. Zítra opět putujeme dějinami.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
6: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
7: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
8: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
13: Poslouchejte, Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
14: Olomoucký report CZ.
15: Pořád se něco děje.
14: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
16: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
15: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
14: Skyrock.

nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Haná Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, že naše rádio můžete poslouchat doma, v práci, za volantem nebo taky na letecké dovolené u moře. Ano, leteckým dovoleným se věnujeme v našem prázdninovém speciálu Pas anebo občanka. A které suvenýry nám mohou po návratu pokazit radost z dovolené? I to jsou témata, které teď probereme s Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Těšíme se na leteckou dovolenou. Otázka zní, kdy potřebujeme na letišti mít cestovní pas a kdy nám stačí jen obyčejná občanka.
2: Pokud cestujete v rámci Evropské unie, tak stačí občanský průkaz. Jakmile ale letíte mimo Evropskou unii nebo schengenský prostor, potřebujete už cestovní pas. Je důležité si tuto informaci ověřit už před cestou, protože každá destinace má svá pravidla. Velmi důležitá je platnost dokladů. Některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu, takže nestačí, že platí po dobu dovolené.
1: Každá dovolená jednou skončí. A potom nasedneme zpátky do letadla a letíme domů. A člověk by mohl mít potřebu si z té dovolené sebou něco vzít. Třeba mušle, korály, písek, kamínky, oblásky. Na co si dát pozor při návratu ze zahraničí? Co si raději do kufru nepřibalovat? Co může způsobit problémy?
2: Určitě je dobré myslet na to, co si ze své dovolené vezete zpět. Zejména potraviny, alkohol, tabák mají své různé omezení. Další věc, na kterou je potřeba si dát pozor, je přesně tak, jak říkáte, mušle, korály nebo výrobky schráněných živočichů. Ne všechno, co si můžete koupit na dovolené, si můžete legálně přivést domů. Platí vždy to, že pokud si nejste jistí, je lepší si to předem ověřit.
1: No, nejenom, že bychom potom mohli mít problémy na letišti, ale také s letišní policií.
2: Přesně tak.
1: Děkujeme za další užitečné tipy. Přejeme šťastnou cestu všem dovolenkářům s Kateřinou Pustějovskou. Z letiště Ostrava dnes vysílá s námi. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Melodický rock.
0: Skyrock.

0: mezi Olomoucí a Grigovem. Rekonstrukce dospěla ke konci zásluhou vysokého pracovního tempa navzdory horku. Moderní přehled o hrobových místech chce mít Prostějov. Radnice se letos pustila do digitální evidence hrobů na městských hřbitovech. Obyvatelům to již brzy usnadní orientaci na hřbitově i administrativu. Olomoucký kraj podporuje žádané obory. Po 16 letech navýší krajská stipendia pro žáky učňovských a maturitních oborů, a to o 100 měsíčně. Cílem je přilákat mladé lidi k technickým profesím a řemeslům, po nichž je poptávka. Příspěvek nově získá 47 oborů, včetně chemiků nebo obsluhy CNC strojů. Například učni ve 3. ročníku tak dostanou 600 měsíčně. Podmínkou je dobrý prospěch a poctivá docházka na praxi, píše olkraj.cz. Gang telefonních podvodníků odhalen. Ukrajinská policie ve spolupráci s kolegy z Moravskoslezského kraje obvinila 10 lidí, kteří z call center na Ukrajině podvodně lákali od roku 2024 peníze z lidí v Česku pod záminkou investic do kryptoměn. Škoda zatím dosahuje milionů korun, necelkově však může jít až o 100 milionů. Vyšetřování pokračuje, píše ČTK. Sport. Padly tresty nad hráči ve fotbalové kauze. Etická komise fotbalové asociace se rozhodla potrestat za účast v kauze ovlivňování fotbalových utkání kvůli sázkám záložníka Karviné Samuela Šiguta, a to stopkou na 16 měsíců a pokutou 80 tisíc korun. Obránce Jakub Elbl z Olomouce si nezahraje 3 měsíce a zaplatí 30 tisíc korun. A trestu neušel ani útočník ostravského Baníku David Látal. Zákaz činnosti na 2 měsíce a pokuta 20 tisíc korun, informuje o tom ČT. Počasí.
1: Jakou předpověď hlásí meteorologové na čtvrtek? Je před námi mírné ochlazení. Nejvyšší teploty přes den mezi 27 a 32 stupni Celsia. Počítáme hlavně s polojasnou oblohou a místy se mohou objevit taky dešťové přehánky a bousky. V závěru pracovního týdne nás potom bude provázet i nadále víceméně slunečné počasí a příjemnější teplota okolo 27 stupňů ve stínu.
2: Tak a teď už hrajem.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15.

0: Kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
0: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
2: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
5: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
6: Skyrock.
7: Rádio Hana Skyrock.
6: Skyrock.
8: Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu.
6: Skyrock.
8: Melodický rock každý den.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Tak si to představte, mobilní hospic Nejste sami slaví 10 let, takže chystáme benefiční den a benefiční koncert v Olomouci v pátek 4. září. Bude tady spousta inspirativních setkání, hudba, program pro děti i skvělé regionální občerstvení. A bude tu s vámi i naše rádio. Další informace k téhle akci najdeme už teď na nejstesami.eu. Gratulaci posíláme do Loštic. Slavný loštický pohár se totiž dostane na poštovní známky. Jak píše Report.cz, unikátní loštická keramika si získala věhlas po celém světě a vyráběla se převážně v 15. a v 16. století. A ještě pohled do přerovských nálezů a ztrát. Nejčastěji jsou tady klíče, mobily, peněženky anebo jízdní kola. Ovšem v evidenci nálezů skončila i mačeta. Další kuriozity pro nás má přerovský raj.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock.
0: Skyrock.
2: Skyrock.

0: tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku. Na více jak 100 stranách najdete nejaktuálnější zprávy, sportovní zpravodajství, seriály, soutěže, recepty i magazín TV Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Holba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doraž na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
2: Rádio Hana Skyrock.
3: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
1: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
2: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 5. srpen na Skyroku.
2: I wanna be loved by you.
1: Poznali jste idol mužských srdcí minulého století, který nás opouští v roce 1962?
3: V pouhých 36 umřela Marilyn Monroe. Opravdovou legendu udělal z herečky právě předčasný skon. Život se stal předmětem zbožňování, smrt zdrojem spekulací a její osud nikdy nepřestal fascinovat.
4: Otce nikdy nepoznala, matka skončila v blázinci, dětství strávila v sirotčincích. Cestu do Hollywoodu ji otevřely odvážné fotografie. Když v roce 1953 pózovala pro první číslo Playboy, byla už hvězdou první velikosti. Pak přišly její nejslavnější filmy. Páni mají radši blondýnky a Někdo to rád horké.
1: V zámoří pokračujeme další dámou.
5: Největší symbol Spojených států, socha svobody, slaví narozeniny.
1: Základní kameny jeho podstavce pokládají Američané 5. srpna 1884.
5: Samotná 640-metrová dáma s paprskovitou čelenkou se na něj ale stoupila až skoro o 2 roky později, na podzim 1886. Autorem sochy je Frédéric August Bartholdy, kterému pomáhal i vyhlasný Gustav Eiffel.
1: 5. srpnem 2007 si připomeneme, že ne všude na světě má Big Beat na růžích ustláno. Například v Iránu je třeba na rockové vystoupení mít povolení ministerstva kultury. To chybělo festivalu Karaj Rock Concert, který skončil uvězněním 230 fanoušků a účinkujících. Nakonec ještě přání finskému čelistovi Eikovi Topinenovi. Je ročník 1975. Říkáte si čelista na Skyroku? Ale ano, vůdčí člen čelového uskupení Apokalyptika nás svými cover verzemi songů od Metallica na CD z roku 1996 Apokalyptika plays Metallica rozhodně přesvědčil, že i klasické nástroje za to umí pořádně vzít. Zítra opět putujeme dějinami.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, že naše rádio můžete poslouchat doma, v práci, za volantem nebo taky na letecké dovolené u moře. Ano, leteckým dovoleným se věnujeme v našem prázdninovém speciálu Pas anebo občanka. A které suvenýry nám mohou po návratu pokazit radost z dovolené? I to jsou témata, které teď probereme s Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Těšíme se na leteckou dovolenou. Otázka zní, kdy potřebujeme na letišti mít cestovní pas a kdy nám stačí jen obyčejná občanka.
2: Pokud cestujete v rámci Evropské unie, tak stačí občanský průkaz. Jakmile ale letíte mimo Evropskou unii nebo schengenský prostor, potřebujete už cestovní pas. Je důležité si tuto informaci ověřit už před cestou, protože každá destinace má svá pravidla. Velmi důležitá je platnost dokladů. Některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu, takže nestačí, že platí po dobu dovolené.
1: Každá dovolená jednou skončí. A potom nasedneme zpátky do letadla a letíme domů. A člověk by mohl mít potřebu si z té dovolené sebou něco vzít. Třeba mušle, korály, písek, kamínky, oblásky. Na co si dát pozor při návratu ze zahraničí? Co si raději do kufru nepřibalovat? Co může způsobit problémy?
2: Určitě je dobré myslet na to, co si ze své dovolené vezete zpět. Zejména potraviny, alkohol, tabák mají své různé omezení. Další věc, na kterou je potřeba si dát pozor, je přesně tak, jak říkáte, mušle, korály nebo výrobky z chráněných živočichů. Ne všechno, co si můžete koupit na dovolené, si můžete legálně přivést domů. Platí vždy to, že pokud si nejste jistí, je lepší si to předem ověřit.
1: No, nejenom, že bychom potom mohli mít problémy na letišti, ale také s letišní policií.
2: Přesně tak.
1: Děkujeme za další užitečné tipy. Přejeme šťastnou cestu všem dovolenkářům s Kateřinou Pustějovskou. Z letiště Ostrava dnes vysílá s námi. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock. Skyrock.

0: Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?
1: Skyrock.
2: Rádio Haná.
1: Okruh.
2: Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 6. srpen se Skyrokem. Putování dějinami začneme u Pandořiny skřínky otevřené v podobě prvního užití jaderné zbraně na konci druhé světové války v japonské Hirošimě.
2: Na následky výbuchu zemřelo 140 tisíc lidí. Nagasaki potom potkal stejný osud. 9. srpna a 8 dní na to Japonsko kapitulovalo a skončila tak druhá světová válka.
3: Kyoko Sumikavové bylo v srpnu 1945 11 let. I když nežila v kritické 3,5-kilometrové vzdálenosti od místa výbuchu, atomová bomba její život pravděpodobně poznamenala víc, než jsou úřady ochotné připustit. Přišla o vaječníky, dělohu, rakovinu má od 43. Černý déšť neboli radioaktivní spad přinášený srážkami může působit skrz vodu nebo třeba potraviny. Prokázat jeho přímou souvislost se zdravotními problémy je ale běh na dlouhou trať.
1: Další událost, která přináší globální změnu, si připomínáme 6. srpnem 1991.
4: Vágní, ale vzrušující, tak byl před 20 lety označen projekt, který do lidských životů přinesl zkratku WWW. Odkudkoliv přístupné stránky propojené pomocí odkazů způsobily komunikační revoluci, stejně jako dříve železnice nebo telegraf.
5: Připojení k internetu je dnes lidským právem, i když je bez něj možné žít, rozdíly mezi těmi, kteří mohou získávat informace z webu a těmi, kteří nemohou, je velký a stále se zvětšuje.
1: 6. srpna 1965 vychází legendární album Beatles Help ke stejnojmennému filmu s nezapomenutelným obsahem.
6: Yesterday patří dodnes k nejčastěji nahrávaným songům světa, ba dokonce posluchači BBC si zvolili jako nejlepší písničku 20. století. V roce 2000 je pak časopis Rolling Stone a hudební stanice MTV určili za nejlepší hit všech dob.
1: Zítra opět vybíráme z dějin, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.